0: vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí, zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
1: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce.

Medvěd dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho.

Už se rozhrnuje ruští, chudák lovec v oči třeští a flinta mu padá z ruky. Na paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. Zupuštěný kůl

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Liberecký kraj opět podpoří potenciální studenty medicíny. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá v příštím roce 1 milion 700 tisíc korun. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 000 000 korun, ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Okomentovala to liberecká radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo. To znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
3: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy zhora, pár hodin poté zhouba zdola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného. Przáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčátku. Čatech nebo o kurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ten pocit kolem rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných. Působivost u šlechtilých gest,

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát a zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se Senát snažil o kompromis.
1: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
0: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
2: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Radio Impuls, Opava.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru, jsi na vrcholu slávy.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den,

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stavu,

Tvoj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevypláci, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kina.

celou zem, jednou tam a jednou sem. Pomalu bych vydrancoval celou zem. Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. Moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále ji čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Liberecký kraj opět podpoří potenciální studenty medicíny. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá v příštím roce 1 milion 700 tisíc korun. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion korun, ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Okomentovala to liberecká radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo. To znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
3: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy z hora, pár hodin poté z houba z dola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného. Plzáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčatech nebo okurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ty vína, wow!

znamená vás, kdo nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát. Zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se Senát snažil o kompromis.
1: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
0: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
2: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po startu 6. hodiny, je tady čtvrteční ráno s datem 9. července. Adam Kořica už je s vámi, už jsem vzhůru, přeji pohodové a ničím nerušené vstávání a těším se na dnešní ráno, které bude plné české muziky let 60. až 80. Pojďme na to, Petr Kotwald, písnička Gejzír.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké čtvrteční ráno s datem 9. července. Máme po šesté, za malou chvíli letní kino a v něm pohádková písnička Včelka Mája.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Odkud cestovatelé Jirku Kolbabu vyhnali zloděj, dozvíme se o půl druhé. Radu na zlato nám dá Lubomír Lipský v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Řeč bude o tom, jak přijít k penězům. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní čtvrteční hudební dvojce nabídne písničky s japonskou tématikou. Já mám shodou okolností teď kamaráda v Japonsku, který cestuje po této krásné zemi, přidává fotky na Instagram a já se vždycky těším, až tam tedy něco dá a vidím tu krásu. No určitě zajímavá země k navštívení. Nás čeká muzika 60. až 80. právě s touto tématikou a to už po půl sedmé. Teď letní kino a v něm Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, čtvrtek, 9. červenec. My si do půl sedmé ještě určitě poslechneme Oldu Říhu, písničku Až v podání skupiny Katapult. www.facebook.com/Český Impuls. Tam nás najdete v rámci sociální sítě Facebook. My tam jsme velmi aktivní. Každý den se snažíme přidat nějaký příspěvek, který vy komentujete, nahráváte třeba i svoje fotografie a vaše reakce se dostávají do našeho éteru. Ostatně podívejte se sami www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Těšíme se na nové přátele našeho rádia. A teď už, kaťáci, tady na rádiu Český Impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí a po půl sedmé určitě Laďka Kozderková, písnička Piale, také želva skupiny Olympic, zešli nejdřív ale Petra Janů, nahrávka S láskou má svět naději, ať žije česká muzika let 60. až 80.
1: Dobré ráno. Na Znojemsku hasiči bojovali se dvěma požáry polí, jeden se při zásahu zranil. Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí dařilo v první polovině roku plnit program. Senát podpořil návrh, aby vražda mohla být v budoucnu nepromlčitelným trestným činem. Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu kvůli útokům na lodě v Hormuzském průlivu. Tenistky Muchová i Nosková budou usilovat o premiérové finále Wimbledonu. A dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 9. červenec, přeji hezké ráno, máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky s japonskou tematikou. Čeká nás Jitka Vrbová a Akáty a jejich Japonečka, pak nás také nemine Hana Zagorová, mimořádná linka Praha, Tokio. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 9. červenec. Když se podíváte na hodinky, zjistíte, že se nám blíží už 7. hodina. Kolegyně a kolegové v redakci chystají zprávy v celou. My si do té doby ještě určitě poslechneme Marii Rotrovou nahrávku Zřejmě letos nejsou kytky. Mě zajímá, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí. Začínám sbírat, a to na čísle 734-787-981. Můžete mi napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Těším se na vaše textovky a taky na naši spolupráci, která začne už v příští hodině.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Hasiči na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se přitom zranil. Další požár pole se rozhořel u nedalekých Oblekovic. Také ten likvidovali zhruba 3,5 hodiny. Druhý poplachový stupeň hasiči vyhlásili i u požáru pole u Sokolnic na Brněnsku, kde zasahovali asi hodinu. Příčinou vzplanutí byla buď nedbalost nebo úmysl. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty a je sucho. Situace se v příštích dnech bude zhoršovat. Meteorologové očekávají minimum deště a vysoké teploty. Americká armáda opět útočí proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že cílem je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobody plavby v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Teherán z útoky na civilní lodě nepřestane, ještě přitvrdí. Šéf Bílého domu také řekl, že příměří s Íránem je u konce a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava 3 úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
2: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Opava.
1: Želízka v ohni budou dnes kout Češi v boji o finále tenisového Wimbledonu. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. Pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude zároveň premiéra. Nejprve se na centrálním kurtu představí o 14:30 Muchová, které se postaví Američanka Coco Gauffová. Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. No a dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno a jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 na severu a severovýchodě území naměří 20 až 23 stupňů Celsia. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, na chlup přesně. Zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké čtvrteční ráno s datem 9. července. V ranním tématu se vrátíme do našich bezstarostných let, zaspomínáme na dětství více už za pár minut. Teď Dalibor Janda, písnička Vchází bez vyzvání. Dobré ráno.

0: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, Píseň Heineho a dcer z filmu Trhák. Koukáme na textovky ohledně počasí, které sbíráme buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné, 734-787-981. Z Chorvatska sporeče nás zdraví pan Zbyněk, který hlásí jasno a 20 stupňů. Pane Zbyňku, užívejte zaslouženou dovolenou. No a také se nám ozvala paní Helča z Kraslic, která hlásí 13 stupňů a dodává, že v Kraslicích je jasno. Děkuju za zprávy a těším se na ty další.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Já už jdu. Jo, ne, že bych někam odcházel, to je prosím vás název písničky v naší impulzovic krabičce. Zpívat bude František Ringo Čech a více prozradí zpěvák Petr Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Také se můžeme těšit na dnešní ranní téma, které, jak já říkám, je trochu jednodušší, prosté, ale o to víc krásnější. Jo. Určitě mi dáte za pravdu. My se dnes budeme bavit o našem dětství. Zaspomínáme na to, kde jste vyrůstali, zdali pak to bylo na vesnici, ve městě, co se vám vybaví, když se řekne dětství. To vše nám můžete říci. 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše první reakce. Ty nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. A teď už letní kino. Jirka Korn, Milan Drobný, Jiří Schellinger, Jitka Zelenková, Olga Blechová a taky Hana Buštíková, Píseň Heineho a dcer. Za 3 minuty 7:45 přeji hezké ráno.

0: Čtvrtek, 9. červenec, zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma. My se dnes vracíme do dětství, zazpomínáme na to, jestli jste vyrůstali na vesnici nebo ve městě a kde to podle vás bylo lepší. Mě zajímá, co se vám vybaví, když se řekne dětství, vyrůstali jste na vesnici nebo ve městě, co bylo lepší, na co z dětství vzpomínáte nejraději, kde jste jako děti trávili prázdniny a kde tráví vaše děti. Co dnešní děti podle vás už nikdy nezažijí a co děti, mají si kde hrát?
1: Dobré ráno, pro mě to jednoznačně byly prázdniny u babičky a dědy na chatě, kde jsem vždycky trávila jako malá 3 týdny z prázdnin. Bylo to na vesnici.

0: Si, kde teda máme chatu doteď, není tam ani obchod, ani hospoda, nic.
1: Zaspomínejte na své dětství společně s námi i vy, 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď už další porce muziky let 60. až 80. Hezké ráno.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Máme 7:30, já vám přeji hezké ráno z rádia Český Impuls, poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne, čtvrtek, 9. červenec. Z Jihlavy nás zdraví milá paní Helena Selnerová, která hlásí 14 stupňů a zataženo. Pozdravy posíláme naspátek, zprávy ohledně počasí chodí, takže určitě napište i vy 734-787-981, to je číslo k nám. A teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje, máme stále 7:30.
1: Dobré ráno. Policie v Domažlicích vyšetřuje popálení kojence neznámou chemikálií. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemcům ze 380 tisíc. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1760. Nemoci dosud podlehlo nejméně 600 lidí. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a začne pohonné hmoty dovážet. A v prvním čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale se střetnou týmy Francie a Maroka. A dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami, nejvyšší teploty nejčastěji mezi 23 až 27 stupni. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, Český impuls za 5 minut, 7:45, čtvrtek, 9. červenec, na řadě naše impulzovic krabička, píseň Já už jdu, Františka Ringo Čecha. No a kde tuhletu nahrávku slýchá Petr Janda ze skupiny Olympic, to se dozvíme právě teď, máme za 5 minut, 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: František Ringo Čech patří také mezi ty, kdo prošli v 60. letech Olympikem. To, co dělal potom, se mi ne vždycky líbilo, ale občas se mu povedlo napsat docela vtipný text. Často na nějakou příšernou odrovačku, kterou šel v belgické nebo německé hitparádě. Dali nový kabát českého humoru. Já už jdu patří k jeho nejpovedenějším. Slýchám ji do dneška, zvláště když v nějakém obchodáku zrovna zavírají. Yeah!

0: Dobré ráno, čtvrtek, 9. červenec, blíží se 8. hodina. Dnešní ranní téma je jednoduché, ale o to více krásnější. Vzpomínáme na naše dětství. Mě zajímá, kde jste vyrůstali, zdali pak to bylo na vesnici nebo ve městě, kde to podle vás bylo lepší. Trávili jste prázdniny u babičky, u dědy, případně u strejdy, u tetičky. To vše nám můžete říci. Číslo k nám je 604 111 211.
1: Babička měla svoji krávu, děda měl dva koně, s kterýma chodil do lesa. No nádhera, já jsem vyháněl husy a kachny ráno, slepice byly na dvoře, ježiš, to byl život.
2: Moje dětství bylo na vesnici. Vesnice prostě kradení sousedům třešně, jahod, výpravy do lesa, rozmácený kolena, ale taky kydání hnoje praseti. Vodila jsem bejka na pastvu, krmila jsem králíky.
0: Co se vybaví vám, když se řekne dětství? Vyrůstali jste na vesnici nebo ve městě a co bylo lepší, na co z dětství vzpomínáte nejraději, kde jste jako děti trávili prázdniny a kde tráví vaše děti, co dnešní děti podle vás už nikdy nezažijí a mají si vůbec děti kde hrát? 6411 211, ještě do opaku číslo, určitě nám zavolejte a do 8. hrajeme muziku let 60. až 80.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Ohavný čin vyšetřují kriminalisté v Domažlicích. Žena včera odpoledne oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, až když dítě do něj uložila. To utrpělo podle zjištění serveru novinky.cz popáleninu na hlavě a žena na ruce. Záchranáři kojence i jeho matku na místě ošetřili a pak převezli do nemocnice. Zranění nejsou podle ČTK život ohrožující. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce, převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Přijali i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změny by pak měly začít platit postupně. V Bohumíně zavládne zákon a pořádek. Po půlroční pauze se do ulic města na Karvinsku vracejí asistenti prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu na jejich financování. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková teď počítá s tím, že se objeví téměř po celém městě.
2: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
1: Loni ve městě sloužilo 10 asistentů, teď bude na pořádek v Bohumíně dohlížet jen 4členný tým. Na fotbalovém mistrovství světa jde do tuhého. Ostře sledovaný turnaj dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním zápase o postu mezi nejlepší čtyřku se utká Francie s Maročany. Afričané budou chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého šampionátu. Francie je ale ve formě, vyhrála všechny dosavadní zápasy na turnaji. Duel v americkém Bostonu má výkop v 10 večer našeho času. Další čtvrtfinále nabídne zítra souboj mezi Španělskem a Belgií, v sobotu večer pak utkání Norska s Anglií. Severané řešili před důležitým zápasem nepříjemnost stěhování z hotelu nedaleko Miami. Norské výpravě podle médií vadily pokoje páchnoucí kouřem, rušná ulice, nedaleké staveniště nebo plíseň. Norové se proto obrátili na organizátory šampionátu a už za několik hodin byli pryč. Čtvrtfinálové souboje pak v noci na neděli uzavře zápas favorizované Argentiny proti Švýcarsku. No a dnes nás čeká jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno a jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě území 20 až 23 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:02, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 9. července. Svátek dnes se slaví dámy se jménem Drahoslava a Drahuše, pozdravujeme, přeji vše nejlepší. A teď už česká muzika, ale 60. až 80. Linda s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, skladba Lásko má já stůňu z filmového muzikálu Noc na Karlštejně. Uslyšíme Helenu Vondráčkovou. Také samozřejmě očkem koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Hezké ráno od Řípu z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí 17 stupňů slunce, takže v Mětěši krásné letní ráno. Hezké ráno i vám, paní Dášo. A další zprávy sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické SMSky, číslo je 734-787-981.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Kardinálové a jejich nejkrásnější sen a vedle toho Petr Rezek, skladba Nejkrásnější déšť. Tak taková to bude naše další ranní hudební dvojce. A co mají tyhle dvě písničky společného, prozradím po 8:30. Zkuste se ale zaměřit na ty názvy. Nejkrásnější sen, Nejkrásnější déšť a určitě vám to dojde. Na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, máme pro vás další nový příspěvek. Zjišťujeme, kam jste jeli na první dovolenou bez rodičů. Tak jak vzpomínáte na vaše první vycestování bez mámy a táty? Napište nám to klidně, pokud máte nějakou fotku z tohoto výletu, určitě nám ji můžete nahrát do komentářů www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za 2 minuty, 8:45, čtvrtek, 9. červenec a teď už letní kino a v něm Helena Vondráčková.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 9. červenec, zdravím vás z našeho rádia do 8:30, do krátkých zpráv s kolegou Vítkem Zábranským si pojďme poslechnout vaše další reakce v rámci dnešního ranního tématu. My vzpomínáme na dětství, zajímá nás, kdy jste vyrůstali, zdali pak to bylo na vesnici, ve městě, kde to podle vás bylo lepší, společně zjišťujeme, jak na dětství vzpomínáte vy, naši posluchači. Zajímá mě, co se vám vybaví, když se řekne dětství, vyrůstali jste na vesnici nebo ve městě, co bylo lepší, na co z dětství vzpomínáte nejraději, kdy jste jako děti trávili prázdniny a kde je tráví vaše děti, co dnešní děti podle vás už nikdy nezažijí a co děti, mají si kde hrát?
1: Jsem byl malý, jezdíval jsem na vesnici, kde jsme s partou dětce chodili do potoka stavět hráz a jednou mi moje bývalá kamarádka hodila cihlu a než to řekla, tak se mi dostal do hlavy. Od té doby mám na památku jizvu a to je asi tak vše.
2: Ahoj, trávili jsme léto na chatě v Davli, měli jsme osadu, tam byl kůr tenisovej, hráli jsme fotbálek, ping-pong a večer

0: Na schovku, nohejbálek, prostě zábava, sport, to už se dneska jen tak nevidí.
1: Ano, dnes je to bohužel o mobilech, o tabletech, o sociálních sítích, tak uvidíme, zdali pak se zase bude opakovat minulost, protože je to jako ve všem, jo, když se podíváte třeba na módu, tak ty trendy z minulých let se vracejí, tak já pevně věřím v to, že třeba za pár let se dočkáme toho, že zase uvidíme víc dětí v parku s míčem, jak si třeba hrajou někde venku. Tak jak to máte vy, jaké bylo vaše dětství, jak na něj vzpomínáte? To vše nám můžete stále říci. Číslo k nám je 604-111-211 a my pojďme na další muziku let 60. až 80.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Tři minuty po půl deváté posloucháte Rádio Český Impuls. Čtvrtek, 9. červenec. Z Opavska a z Markvartovic nás zdraví paní Katka, která se takhle po ránu vydala na procházku. 14 stupňů, oblačno. Paní Katka se vydala na procházku s Českým Impulzem ve sluchátkách Ideální stav. Tak paní Katko, já vás zdravím, jestli jste ještě stále na procházce. Užívejte si volno na čerstvém vzduchu. Děkuji moc za fotografii a přeji hezké ráno. Dále koukám, že na náš WhatsApp napsal i pan Pavel Maršovský, který se nám hlásí se Saska a z Radebergu, kde je slunce, bez mráčku, 14 stupňů, tak pozdravujeme i pana Pavla, děkuju za zprávu. A dobré ráno z Neratovic přeje paní Eva, která hlásí zataženo 18 stupňů a přeje všem hezký den. Tak moc děkuju za spolupráci, vaše další WhatsAppové zprávy sbírám samozřejmě na čísle 734 787 981 a málem jsem přehlédl, že nám píše i pan Jiří z Jičínska, který hlásí 14 stupňů. Za malou chvíli Petra Janu, píseň Říkej mi, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje, zapínám ti mikrofon. Dobré ráno, máme 3 minuty po půl deváté.
1: Dobré ráno. 34-letý český horolezec zahynul ve Švýcarsku, když ho při výstupu zasáhl kámen. Policie obvinila řidiče traktoru kvůli smrti dítěte na květnové traktoriádě u Prahy. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. Americká armáda dokončila další kolo úderů na Irán, při kterém zasáhla 90 íránských cílů. Tenistky Muchová i Nosková budou usilovat o premiérové finále Wimbledonu. A dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami, nejvyšší teploty nejčastěji mezi 23 až 27 stupni. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hudební dvojice
1: Anet.
2: Ano, máme 9:45. Na řadě je naše hudební dvojice tady na rádiu Český Impuls a nás čekají písničky o nejkrásnějších věcech. Kardinálové a jejich nejkrásnější sen a pak nejkrásnější déšť Petra Deska. Dobré ráno.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji ještě stále hezké ráno, blíží se nám 9. hodina, čtvrtek 9. červenec. Do zpráv celou do dnešního dopoledne, ranní téma, které bylo o našem dětství, bavili jsme se o tom, kde jste vyrůstali, jaké to byly chvilky, zdali pak jste byli na vesnici nebo ve městě, kde je to dětství lepší, co se vám vybaví, když se řekne dětství, na co z dětství vzpomínáte nejraději, kde jste jako děti trávili prázdniny a kde je tráví vaše děti, co dnešní děti podle vás už nikdy nezažijí a co děti, mají si kde hrát?
1: Já jsem dětství se svýma dvouma bratrama prožíval v jižních Čechách u babičky s dědou a bylo to něco úžasného, protože měli obrovský statek, kde byly koně, krávy, kozy, prase, slipky, králíci, prostě všechno. Takže dětství úžasný s koňma, prosenou, s dědou, prostě bylo to něco tak nádherného, že to málo který dítě zažije.
2: Moje dětství bývalo Melčí u Opavy ve škole, kde strejda byl školník, teta byla uklízečka a celé prázdniny jsem měl školu sám pro sebe, tělocvičnu, krásné prázdniny.
0: Ano, v okolí Opavy, případně v Opavě je možné takřka úplně vše. Vím, o čem mluvím, jo? My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Na řadě jsou další hity, já vám ještě stále přeji hezké ráno.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jitku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké dopoledne. Ve Švýcarsku zahynul český horolezec. Při výstupu nahoru Liskam ho zasáhl kámen. Neštěstí se odehrálo v úterý ráno ve výšce přibližně 4300 metrů. Nahoru stoupali dva muži. Kameny zasáhly 34-letého horolezce. Jeho společník okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty se vydali k nehodě vrtulníkem. Na místě už mohli pouze konstatovat smrt. Státní zastupitelství zahájilo podle ČTK vyšetřování. Tropy znovu klepou na dveře. Během slunečného víkendu se teploty vrátí ke 30 stupňům Celsia. Už zítra bude většinou jasno nebo polojasno, víznaků bude jenom na severu a severovýchodě území. Teploty se budou nejčastěji pohybovat nad letní 25. Na víkend se ještě o něco oteplí. V sobotu i v neděli může teploměr ukázat 30. Někde i tropickou hodnotu lehce překročí. Chladněji bude na zmiňovaném severu a severovýchodě. Výraznější srážky meteorologové nečekají. Slabé přehánky se objeví jenom výjimečně. To platí i pro příští týden, kdy má vydržet slunečné počasí a letní teploty. Prohlubovat se tak budou problémy se suchem. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde do asfaltu silničáři přidali víc než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl. Taková silnice má ale další životnost.
2: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využiť vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Netopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Naši fotbalisté zanechali na letošním šampionátu zajímavou stopu. Přestože na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexander Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě za Reynou ze Spojených států amerických. Nejvíce přihrávek má na kontě španělský záložník Rodry. Zlým mužem turnaje je Paraguayec Cubas, kterému sudí odpískali 14 faulů. Nejvíce střel zatím do branky umístil Argentinec Lionel Messi. Tabulku kanonýrů vede s 8 góly s náskokem jedné trefy na Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda. To se ale dneska může změnit. Do čtvrtfinále šampionátu nastoupí proti sobě Francie a Maroko. A ještě se vrátíme k počasí, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno a jen výjimečně s přeháňkami, nejvyšší teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, opět vás zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne, 9. červenec a teď už Vítězslav Vávra a jeho citronová holka.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Karel Gott, písnička Domů k nám z filmu Hvězda padá vzhůru. Na Facebooku zjišťujeme, kam jste jeli na první dovolenou bez rodičů, a pokud máte z tohoto výletu dovolené nějaké fotky, klidně ji můžete přidat. Paní Ivana Grossmanová píše na Oravu, pan Michal Janek píše Chorvatsko, paní Danuše Vestfálová píše krásné ráno všem. Nedá se říct, že by to byla dovolená, ale prvně bez rodičů jsem byla na vandru o víkendu. Dále koukám, že pan Honza Šípek píše v 16 letech s kamarády do Českého ráje do kempu Drhleny. Tak co vy, jak vzpomínáte na vaši první dovolenou bez rodičů, bez mámy, bez táty? Napište nám to www.facebook.com/Český impuls, jak jsem zmiňoval, pokud máte třeba i fotku z tohoto výletu, klidně nám ji můžete nahrát do komentářů. 9:45 a za chvíli Karel Gott v letním kině.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 9. července. Z Českého Těšína nás zdraví paní Ivanka společně s panem Jindřichem, kteří hlásí 16 stupňů, a na náš WhatsApp nám paní Ivanka poslala ještě i fotku dřevěného kostela v Bystřici, tak to může být takový jako tip na výlet. Děkujeme za zprávu, my pozdravujeme do Českého Těšína paní Ivanku a pana Jindřicha. Máme 2 minuty po půl desáté a teď už muzika, let 60. až 80. Hana Hegerová, píseň Vana plná fialek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídá, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup hygieny.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, čtvrtek 9. červenec do 10. za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já, v celou pak uslyšíme zprávy v podání kolegy Vítka Zábranského. V ranním tématu jsme dnes zaspomínali na naše bezstarostná léta, vrátili jsme se o několik let dozadu, bavili jsme se o dětství. Zajímalo mě, kdy jste vyrůstali, zdali pak na vesnici nebo ve městě, slyšeli jsme krásné příhody z toho, že většina z vás vyrůstala někde na venku, v přírodě, že jste se starali o zvířata, sportovali jste. No a my jsme i zjišťovali, kde je podle vás dětství lepší, zdali pak ve městě nebo právě na vesnici na venkově. Co se vám vybaví, když se řekne dětství? Na co z dětství vzpomínáte nejraději? Kde jste jako děti trávili prázdniny a kde je tráví vaše děti? Co dnešní děti podle vás už nikdy nezažijí? To vše jsme zjišťovali. Tady je rekapitulace ranního tématu.
1: Moje dětství bylo na vesnici. Vesnice prostě kradení sousedům třešně, jahod, výpravy do lesa, rozmácený kolena, ale taky kydání hnoje praseti, vodila jsem bejka na pastvu, krmila jsem králíky.
2: Ahoj, trávili jsme léto na chatě v Davli, měli jsme osadu, tam byl kůr tenisovej, hráli jsme fotbálek, ping-pong a večer na schovku, nohej bálek, prostě zábava, sport, to už se dneska jen tak nevidí.
3: Dobré ráno, pro mě to jednoznačně byly prázdniny u babičky a dědy na chatě, kde jsem vždycky trávila jako malá 3 týdny z prázdnin. Bylo to na vesnici, kde teda máme chatu doteď, není tam ani obchod, ani hospoda, nic.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Obyvatelům Čeperky na Pardubicku došla trpělivost. Od roku 2021 je trápí hluk z dálnice D35. V horku si ani v noci nevyvětrají. Připravují proto elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace je podle nich neúnosná. Poslali proto také dopisy státním institucím, aby jim pomohli zjednat rychlejší nápravu. Silničáři stěnu protihluku projektují. Podle obce ale nebude dostatečně dlouhá. Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěrů na bydlení u tuzemských bank se dostala na 5,32%. Hypoindex vzrostl po čtvrté v řadě. Vrátil se už dokonce na hodnotu z listopadu 2024. Nejvýhodnější zůstávají podle dat hypotéky s tříletou fixací, kde se průměrná nabídková sazba pohybuje kolem 5%. Nejdráže naopak vycházejí desetileté fixace s průměrnou sazbou 5,86%. Horké chvilky zažila v Argentině studentka letecké školy. Její instruktor během letu ze stroje vyskočil a zemřel po pádu na zem. 22letá žena vypověděla, že předtím nenasvědčovalo nic tomu, že by muž něco takového plánoval. Téhož dne ještě absolvoval let s jiným studentem. Žákyně letecké školy se strojem v pořádku přistála. Celý incident vyšetřuje místní prokuratura. Tenisoví fanoušci jsou v očekávání. Po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí hned 2 Češky. O postup do finále Wimbledonu poprvé v kariéře zabojují Karolína Muchová a Linda Nosková. 2 naše tenistky jsou v semifinále Grand Slamu poprvé od roku 2019. Tehdy se to na Australian Open podařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové. Ve wimbledonské historii musíme jít až do roku 2014. To si do finále rozdali Lucie Šafářová a pozdější šampionka Kvitová. Teď jsou Muchová a Nosková každá v jiné části turnajového pavouka. 29letá Muchová se od 14:30 utká s nasazenou 10 američankou Goffovou. 21letá Nosková pak narazí na Ukrajinku Kostukovou. V případě úspěchu našich tenistek by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Sledovat budeme v našem vysílání i wimbledonskou ženskou čtyřhru. Čtvrtfinálové utkání čeká Kateřinu Siňakovou. S parťačkou Tausendovou se utkají s čínsko-francouzskou párem. No a dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě se můžou objevit výjimečně mraky, ty můžou donést i přehánky a nejvyšší teploty nejčastěji 23 až 27 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10, poděkování za ně patří do naší redakce a teď už další hodina plná muziky let 60. až 80. Adam Kořica je s vámi a teď už posílám Richarda Millera písničku Štěstí je krásná věc. Přeji hezké dopoledne.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

oddechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím

kopyt na zem útočí. Vrak se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 9. července. Do půl jedenácté máme v letním kině písničku ze seriálu Sanitka. Můj čas. Za malou chvíli zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. V pořadu Máme Česko rádi. Vystoupáme na rozhlednu Kopanina, ze které je krásný výhled na český ráj. Proč změnila název? Dozvíme se o půl jedenácté.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Ptáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 9. července. Naše další hudební dvojce nabídne kočičí písničky a také oslavíme jedny narozeniny. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi a my dnes společně budeme obdivovat český ráj.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo se chce zhora podívat na český ráj, tomu dnes doporučíme rozhlednu. Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha mi slíbil na dnešek rozhlednu Cihlovou, ale víc nevím.
3: A já vás pozvu přímo nahoru na rozhlednu Kopanina. Stojí mezi Rychnovem a Malou Skálou.
2: Ale nová není, že? Teď se stavějí spíš rozhledny ze železa nebo případně ze dřeva.
3: Nová není, je skoro 120 let. Základní kámen rozhledny na Kopanině položili v říjnu 1893. Pod vedením stavitele Knopa Sturnova ji dostavili hned do příštího jara.
2: A hned Kopaninu otevřeli?
3: Nikoli. Sice proběhlo slavnostní otevření za velké účasti lidu, ale až na začátku června. A hlavně tenkrát se vůbec nejmenovala Kopanina. Nějaký čas nesla jméno Pacotová podle trutnovského propagátora turistiky, nicméně tento název se neujal.
2: Koukám na fotografie a nahoře je prosklená. To asi neprovedli hned v 19. století, že?
3: Tak teď vám zapravdu dám. V roce 1936 rozhlednu zvýšil, zastřešil nový majitel. S prosklenou nástavbou měří skoro 21 metrů. Ale nebylo to, pro parádu bylo potřeba ochránit ochozy věže proti vodě.
2: A schody, kolik jich musíme vyšlápnout?
3: Na vyhlídku vede 94 schodů. Nabízí vynikající výhled na Český ráj, oblast Hrubé Skály, zříceninu Trosky a město Trutnov, směrem na západ pak dominuje hora Ještěd a na severu pak Černostudniční hřeben a Krkonoše. V údolí pod rozhlednou je hezky vidět věž zříceniny Frýdštejn. A ještě pokyn pro výletníky. Klíč k věži si je možné vyzvednout v obci Kopanina číslo popisné 14.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Proglas Radio pro radost ze života. Do 11. do zpráv celou, do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila. Chcete-li si teď poslechneme naši čtvrteční dopolední hudební dvojici a ta nabídne kočičí písničky. Čeká nás František Ringo Čech a jeho kocour Číro. Pan Ringo Čech dnes slaví 83. narozeniny. Já mu za Radio Český Impuls přeji vše nejlepší. No a pak nás také nemine Pavel Horňák a jeho kotě. Jsem Adam Kořica a touto hudební dvojici se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek i nadále si ho vychutnejte, užijte s muzikou let 60. až 80. to znamená s rádiem Český Impuls a já si s vámi s radostí zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby si mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Hasiči ve Zlíně zasahují v bývalém baťovském továrním areálu. Na místě vyhlásili třetí požární poplach ze 4 možných. V areálu zlínského Svitu hoří podle hasičů ve skladu obuvi v 9. patře výškové budovy číslo 34. Podle ČTK má patro pronajaté obuvnická firma Vasky. Policisté na síti X vyzývají lidi, aby respektovali pokyny a k požáru se nepřibližovali. Aktuálně nemají oni ani záchranáři informace o jakýchkoliv zraněných. Zlín na svém webu apeluje na obyvatele centra města a části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. Zhořící budovy v bývalém baťovském továrním areálu se podle fotek na sociálních sítích valí hustý tmavý dým. Video z místa najdete třeba na zpravodajském webu iDnes.cz. Příčina požáru zatím není jasná. Podle policie se dá očekávat vysoká škoda. Událost dál sledujeme. Na Alpské hoře ve Švýcarsku zahynul český horolezec. Podle vyjádření policie ho v přibližné nadmořské výšce 4300 metrů zabilo padající kamení. Neštěstí se stalo v úterý ráno. Horu zdolávali dva muži. Po incidentu společník zraněného horolezce okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty už ale mohli pouze konstatovat smrt. Mluvčím českého ministerstva zahraničí uvedl, že velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit volný čas. Budoucí podobu náplavky má promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
2: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba, kousek cyklostezky.
1: Náplavka kolem Nisy má být dotována jaře příštího roku. Bude to stát přes 60 milionů korun. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může příhodné počasí během zimy a jara. Nepříjemnou stránkou je ale větší množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jeho čeští záchranáři letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly. Dráždí je prudké pohyby nebo výrazný parfém. Daří se ale také živočichům, kteří se hmyzem živí. Jde třeba o mravence, pavouky nebo ptáky. Ti mají dostatek potravy pro mláďata, mohou jich tak vyvést víc. No a dnes bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno a jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě území 20 až 23 stupňů. Ze zpráv je to vše. Pohodové dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Čtvrtek 9. července, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil, vybíráme pro vás písničky, tady je ta první ode mě, Petra Zámečníková, Jiří Strnad, lítáme v tom.

0: Tolik skupina Olympic tady na Českém impulzu. Za chvíli Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky. Už název říká, že je to písnička ze stejnojmenného filmu a my budeme promítat v našem letním kině. Lubomír Lipský poradí, jak přijít k penězům. Tak takové tipy se určitě hodí, i když pozor, tahle ta informace v uvozovkách přijde po 16. hodině, kdy vysíláme Scénky a vtipy. No a pana Lipského uslyšíme přesně ve 16:45 na Českém impulzu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu, jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Na kalendáři čtvrtek 9. července svátek dnes slaví Drahuše a Drahoslavy. No a tak tu následující písničku můžete brát jako malý dárek od Českého impulzu. Skupina Katapult, někdy příště.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Pavel Novák v programu Českého impulzu. Za chvíli 12. hodina přijdou naše polední zprávy, ale ještě předtím stihneme Petru Janu a písničku Stůj v naší impulzovic krabičce. No a kdo přidá komentář k téhle písničce? Sama zpěvačka Petra Janu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Mám moc ráda filmové a muzikálové melodie a píseň Stůj je obojí. Je to ústřední melodie z filmového muzikálu Fame, česky Sláva. Kdyby bylo po mém, byl by to snímek, který by měl mít povinný pro všechny studenty uměleckých škol, protože je mimo jiné o tom, že chce-li člověk uspět v umění, ano, nakonec i v životě, musí být oddaný tomu, co dělá. A tahle česká verze vyšla jen na singlu, které se tenkrát moc neprodávaly, ale ku podivu tahle verze Fame se hodně hrála jak v rádiu, tak na diskotékách a patří k mým nejúspěšnějším písním dodnes.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Pouliční rozhlas ve Zlíně varuje před splodinami. Lidé by v okolí požáru v bývalém baťovském továrním areálu neměli vycházet ani větrat. Policie nicméně na síti X uvádí, že v souvislosti s požárem pro tuto chvíli nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Ve zlínské výškové budově hoří sklad obuvnické firmy Vasky. Očekávají se veliké škody. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Z plameny bojuje 20 jednotek. Hasičům pomáhá i dron. Vleklá kauza Čapí hnízdo má nový termín soudu. Pražský vrchní soud se údajným dotačním podvodem bude zabývat na přelomu srpna a září. Soud projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a pokutu 500 000 korun. Prvoinstanční pražský městský soud rozhodoval v případu už po třetí. Dříve Naďovou 2x obžaloby zprostil. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš má teď na lavici obžalovaných pauzu. V kauze je sice taky obžalovaný, sněmovna ho počátkem letošního března ale nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušeno. Jediná krajská záchytka v Sokolově omezuje provoz. Do konce srpna bude fungovat jenom o víkendech. Proč hejtmanství takhle rozhodlo, to ví reportér Dušan Valenta. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím ze Sokolova, který má s fungováním záchytky dlouhodobý problém. Nejenže město soustavně řeší neplatiče, ale často se mu díky záchytce zvyšují počty bezdomovců či jinak nepřizpůsobivých. Karlovarské hejtmanství proto po dohodě s policií a zdravotníky přichází s omezením provozu. Půjde o zkoušku. Dlouhodobě je totiž sokolovská záchytka nejvytíženější během víkendu. Do konce prázdnin tak bude fungovat jen od pátečního do pondělního rána.
1: Donald Trump odletěl z Ankary starým Air Force One. Nový Boeing amerického prezidenta totiž stopla americká tajná služba. Nový speciál dostal Trump darem od Kataru, do Turecka na summit NATO jim dokonce přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. A přidám i počasí na zítřek. Oteplí se až na 29, na horách zůstane do 22. Čekáme jasno až polojasno, během dne na severu oblačno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Všechno bude fajn. Tak to není reakce na naše zprávy. To je písnička Gentouru, která je připravena hned po 12. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český impuls, české písničky celý den, za chvíli Bezinky, Trojský kůň hned po půl jedné. Den má několik příjemných momentů, tak jednak třeba dobu oběda, jako právě teď, anebo večer, kdy si můžeme v klidnu sednout k televizi. No a tady informace o tom večeru přidáme taky právě teď. Je tu Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jan Hřebejk je skvělý režisér, který má za sebou mnoho znamenitých filmů. Nevím, zda mezi ně patří i Svatá čtveřice, kterou natočil v roce 2002, a tak se rád večer podívám. Tady si dva manželské páry, které se již řadu let znají, zpestří svůj dosavadní sexuální život. Jak to ve filmu dopadne, uvidíte ve 20 hodin na Prima Max. K opáčkům seriálu let nedávno minulých patří i Most ve 2015 na ČT1. Tentokrát o tom, jak se Luďovi nevyplatilo lhát, a hned poté to bude seriál, který vás zavede do televizního zákulisí v letech normalizace s názvem Volha. Druhá epizoda v 21 hodin má název Huliza. Na Nově zase opakují případy mimořádné Marty. Jak už jsme si řekli, Marta je dáma velmi výmluvná a pohotová, její úsudek je opravdu mimořádný, a dnes policie pátrá po vrahovi muže, jehož tělo bylo nalezeno ve vaně. Marta pomůže policii výměnou za vyřešení starého případu, ve kterém figuruje její zmizelý muž Roman. Křížový steh, to je název dnešního pokračování ve 2020 na Nově. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Čtvrteční poledne na Českém Impulzu, právě teď popustíme úzdu fantazii, co hrdlo ráčí. Před námi jsou písničky se šikmýma očima v naší hudební dvojici. Zpívat bude Jitka Vrbová, Japonečku, a Hana Zagorová přidá písničku Mimořádná linka Praha, Tokio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Hudební dvojice
6: Aneb, dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Do hudebního nebe odchází další hvězda. V portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, která se nedávno probrala z umělého spánku. Bylo jí 75 let. Bonnie Tyler na konci dubna ve Faru podstoupila akutní operaci střev. Majitelka originálního hrubého hlasu měla letos vystoupit na festivalu v severočeských Třebíblicích. Kvůli zdraví se ale vystoupení zrušilo. Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. Jejím obrovským hitem byl song Totální zatmění srdce.

0: A ze světových pódií jdeme zpátky k nám, konkrétně do Domažlic. Jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví policie šetří popálení kojence v Domažlicích neznámou chemickou látkou. Dvouměsíční dítě utrpělo včera odpoledne poranění na temeni hlavy po vložení do kočárku, který byl zřejmě potřísněn nějakou chemikálií. Kriminalisté pracují s několika verzemi, jak mohl být kočárek zasažen. Zatím nikoho nezadrželi. České jablko nad zlato, tak se dá kvůli jarním mrazům pojmenovat letošní očekávaná úroda ovoce. Ta totiž meziročně klesne o více než polovinu na zhruba 68 tisíc tun. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Podle Ovocnářské unie přesahnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. A dodám i počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne na severu oblačno. Teploty vyšplhají mezi 25 a 29 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hana Hegerová a Petr Habka budou zpívat po 13. hodině. Přichází Levandulová. Já jsem Ludvík Pospíšil. Hezké odpoledne.

0: Prázdninový program Českého impulzu máme tady čtvrtek 9. července. Když řeknu název filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tak která písnička vás tak může napadnout, že by znala pana pána? Helena Vondráčková, Václav Neckář? Tak přesně tu si za chvíli promítneme v našem letním kině. A odkud cestovatelé Jirku Kolbabu vyhnali zloději? Tak to zjistíme taky za pár minut. To bude přesně v 2:30 tady na Českém impulzu, kdy budeme cestovat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky.

0: České písničky celý den na Českém Impulzu. Hned po půl druhé si budeme hrát Jitku Zelenkovou písničku Mám chuť psát román. No a právě teď už se vydáváme do afrického Senegalu, do země, která dříve žila dakarskou rally. Ta se ale z bezpečnostních důvodů už pár let jezdí v Jižní Americe.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Nevím, jak přímo v Senegalu, ale v Mauretánii hodně byly problémy s teroristy. Ty při té své africké misi narazil se na nějaké problémy tohoto typu?
3: Tak naštěstí ne, nicméně co se týče verbálních ataků na mě a také pokusů zcizit mě zavazadla, tak těch bylo až příliš mnoho. Na to nejsem zvyklý. Já skutečně tím světem většinou projíždím velmi bezkonfliktně a tady to bylo jedno velké zklamání, protože přece jenom těch útoků na mě nebylo málo a také hygienický standard byl velmi nízký a standardy a vůbec mechanismy cestování, přepravy, transportu mezi jednotlivými body v rámci jedné země nebo mezi jednotlivými zeměmi byly naprosto katastrofální. A v některých zemích, do těch se ještě dostaneme později, asi za týden nebo za dva, tak tam třeba vládnou vojenské režimy a ty velmi komplikují právě tu plynulost cestování v této oblasti toho známého, vyschlého, ale nádherného Sahelu.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Čtvrtek na Českém impulzu, blíží se nám 14. hodina zprávy, ale ještě předtím stihneme něco moc krásného. Dokonce písničky o nejkrásnějších věcech. Zpívat nám budou Kardinálové, písničkou Nejkrásnější sen, a potom přidáme Petra Reska a jeho Nejkrásnější déšť. Před námi je hudební dvojice, přejeme krásné odpoledne.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezké odpoledne. Obuvníci ve Zlíně sčítají škody. Firma Vasky odhaduje, že v budově v bývalém baťovském továrním areálu jí schoří boty až za 80 milionů korun. Společnost tam má totiž sklad. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. S rozsáhlým požárem se od rána potýká okolo 20 jednotek hasičů. Náročný zásah, při kterém se z horní části stavby valí hustý černý dým, dokládají záběry pořízené z dronu, které hasiči zveřejnili. Úřady vyzývají obyvatele, aby se místu vyhnuli. Policie okolí požáru uzavřela. Nelze vyloučit ani zřícení části budovy. Hypotéky jsou znovu drahé jako před 2 lety. Průměrná sazba totiž stoupá na 5,32%. Roste už po čtvrté v řadě. Jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod 5% hranici se tak rychle rozplynula. Nejvýhodnější zůstávají podle dat hypotéky s 3letou fixací. Nejdráž naopak vycházejí 10leté fixace. Na Plzeňsku začaly žně. Jako první se sklízí ozimý ječmen. Na polích proti Loňsku podle reportérky Kláry Fajstové výrazně ubylo vysetého ovsa. Dobré odpoledne, Kláro.
4: Hezký den, žně začaly na Plzeňsku ve zhruba stejném termínu jako loni. Dosavadní výnosy ozimého ječmene jsou vyšší než v minulém roce na samém začátku sklizně. Vysetý je také na více polích. Celkové plochy obilovince v kraji mírně zmenšily. Výrazně ale ubylo ovsa, který zemědělci letos vyseli na 8300 hektarech, což je asi o třetinu méně než loni. Největší plochu představuje ozimá pšenice.
3: Čekání na obchvat Břeclavy se komplikuje. Spolek Děti země se totiž odvolal proti stavebnímu povolení silničního obchvatu. Opatření ohledně kácení stromů a keřů je podle aktivistů zmatečné a není dostatečně jasné, jak to bude s výsadbou náhradních dřevin za vykácené stromy. Námitku teď řeší krajský úřad. Prezident Pavel zveřejnil, jak na tom je. Ukázal totiž lékařskou zprávu, která říká, že je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Hlídat si má jenom cholesterol. Pavlovi je 64 let. A přidám i počasí na zítřek. Pátek bude jasný až polojasný, během dne na severu oblačný. Teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 14. hodině. Krásné odpoledne přeje Ludvík Pospíšil. Naše písničky bývají často nabušené, dynamické, ale teď si dopřejeme pravý opak. Před námi je Tichá píseň a Iveta Bartošová.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má, veď díru, milá Lízo, milá

0: přinést láhví, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro mám.

0: Tolik Linda a Pavel na Českém impulzu, za chvíli Karel Gott, Paganini, písnička z filmu Romance za korunu, promítá naše letní kino. A taky se budeme toulat po České republice, kterou máme tuze rádi v naší rubrice Máme Česko rádi. Vystoupáme na rozhlednu Kopanina, ze které je krásný výhled na Český ráj. Proč změnila název? Tak to uslyšíte přesně v půl třetí na Českém impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zří.

0: Prázdninový program Českého Impulzu pokračuje taky po půl třetí, tentokrát písničkou Ranní loučení. Je to duet Marie Rotrové a Petra Němce. No a ještě předtím budeme obdivovat český ráj.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo se chce zhora podívat na český ráj, tomu dnes doporučíme rozhlednu. Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha mi slíbil na dnešek rozhlednu Cihlovou, ale víc nevím.
3: A já vás pozvu přímo nahoru na rozhlednu Kopanina. Stojí mezi Rychnovem a Malou Skálou.
2: Ale nová není, že? Teď se stavějí spíš rozhledny ze železa nebo případně ze dřeva.
3: Nová není, je skoro 120 let. Základní kámen rozhledny na Kopanině položili v říjnu 1893. Pod vedením stavitele Knopa z Turnova ji dostavili hned do příštího jara.
2: A hned Kopaninu otevřeli?
3: Nikoli. Sice proběhlo slavnostní otevření za velké účasti lidu, ale až na začátku června. A hlavně tenkrát se vůbec nejmenovala Kopanina. Nějaký čas nesla jméno Paceltová podle trutnovského propagátora turistiky, nicméně tento název se neujal.
2: Koukám na fotografie a nahoře je prosklená. To asi neprovedli hned v 19. století, že?
3: Tak teď vám zapravdu dám. V roce 1936 rozhlednu zvýšil, zastřešil nový majitel. S prosklenou nástavbou měří skoro 21 metrů, ale nebylo to, pro parádu bylo potřeba ochránit ochozy věže proti vodě.
2: A schody, kolik jich musíme vyšlápnout?
3: Na vyhlídku vede 94 schodů. Nabízí vynikající výhled na Český ráj, oblast Hrubé Skály, zříceninu Trosky a město Trutnov, směrem na západ pak dominuje hora Ještěd a na severu pak Černostudniční hřeben a Krkonoše. V údolí pod rozhlednou je hezky vidět věž zříceniny Frýdštejn. A ještě pokyn pro výletníky. Klíč k věži si je možné vyzvednout v obci Kopanina číslo popisné 14.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Entérica en malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztratí charakter.

0: Krásně na českém impulzu cinkali Dukáty díky písničce Evy Pilarové. Blíží se nám 15. hodina zprávy, no a právě teď je připravena Hana Hegerová a její podměšilý host. Před námi je písnička z impulzovic Krabičky s komentářem Dalibora Jandy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
7: Hana Hegerová byla v mé paměti odjakživa spojena spíš s hudbou 60. a začátkem 70. let, kdy se u nás taky nejvíc rozvíjel žánr, kterému se říkalo šanzon. Proto mě tak potěšil i comeback v druhé polovině 80. let, kdy pro ní Petr Habka s Michalem Horáčkem napsali album písniček Podměšilý host. Najednou zněla moderněji než většina jejich současníků. Na té desce je spousta krásných písní, nejen ta známá, do dneška oblíbená Levandulová. Já jsem pro vás vybral titulní písničku Podměšilý host. Je to dokonalý příklad toho, jak může vyznít písnička, když zpěvák ví, o čem zpívá.
8: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko. V našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Hořící budova ve Zlíně se rozpadá. Část domu v bývalém baťovském továrním areálu spadla. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu nikdo nebyl, uvádějí na síti X hasiči. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Okolí hořící budovy je uzavřeno. Zlínská obuvnická firma Vasky mezitím sčítá obří škodu. V budově má svůj jediný sklad a v něm bylo 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas. To vše v prodejní hodnotě až 180 milionů korun. Jediné boty, které zbyly, jsou na prodejnách. Firma je pojištěná, výroba se nachází jinde. Máme varování pro zákazníky Lidlu. V plzeňské pobočce našli inspektoři salmonelu v krutých stehnech z Polska. Zároveň připomínají, že výrobek je prošlý, tudíž by na trhu neměl být k dostání. Nicméně doma by ho někdo mohl mít v mrazáku. Příznakem salmonelózy jsou zvracení, průjem, pocity nevolnosti, břišní křeče anebo horečka a bolesti hlavy. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit volný čas. Budoucí podobu náplavky má promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
2: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba, kousek cyklostezky.
1: Náplavka kolem Nisy má být hotová na jaře příštího roku, bude stát přes 60 milionů korun. Europoslanci jsou prošmírování lidí, alespoň to tvrdí jejich kritici. Poslanci Evropského parlamentu totiž ve druhém čtení schválili prodloužení takzvaného Chat Control 1.0, nařízení, které umožňuje internetovým firmám dobrovolně skenovat šifrovanou komunikaci uživatelů kvůli dětskému pornu, přitom už jednou Evropský parlament zamítl. Jeho příznivci ho ale neobvyklým legislativním postupem vrátili do hry. A dodám i počasí, pátek, tedy zítřek, bude mít teploty 25 až 29 stupňů a k tomu jasno až polojasno. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin už jsou minulostí. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju dobré odpoledne a hraju Pavla Rota.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme celý den na Českém Impulzu. Za chvíli písničku Je to blízko z filmu Disco příběh. Budeme tentokrát promítat v letním kině písničku Michala Davida. No a už za hodinu uslyšíte, jak přijít k penězům. Tyhle rady pro nás má Lubomír Lipský. Nakolik vyjdou nebo nevyjdou, o 4 hodin vysíláme scénky a vtipy, tak se necháme milé překvapit. Těší se na vás i Alexander Hemala.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Prázdniny na Českém impulzu za chvíli doplní Marca Hlanová písničkou Já jsem tvá stála. Máme tady čtvrtek, 9. července, narozeniny dnes slaví muzikant František Ringo Čech, a to 83. Františka si zahrajeme, a to krátce po půl čtvrté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpoledne na Českém impulzu po 16. hodině bude pokračovat, a to scénkami a vtipy pod vedením Alexandra Hemaly. Já, Ludvík Pospíšil, se těším na sešenou zítra po 11. hodině a teď ještě oslavíme jedny slavné narozeniny. Muzikant František Rinko Čech dnes slaví 83. narozeniny. No a tak si Františka zahrajeme, bude to jeho Kocour Číro a potom dorazí Kotě Pavla Horňáka. Jsou to dvě kočičí písničky. Naschledanou.
1: Když vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Děsivý dětský plán řeší kriminalisté na severu Čech. Teprve 13-letý hoch z Děčínska měl připravovat plán na vraždy několika lidí. Než na plán došlo, zasahla policie. Chlapec měl svůj záměr sdílet na sociální síti. Měl tam zveřejnit příspěvek s tím, že má připravené nože, kterými bude venku bodat do lidí. Citovala svědka televize CNN Prima News, která na případ upozornila. Že chlapcova hrozba byla reálná, ukazuje fakt, že policie případ šetří jako přípravu vraždy. Dítě pod 15 let není v Česku trestně odpovědné. V celodenní drama se mění velký požár ve Zlíně. Spadla už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Uvádí to mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Část objektu už se zřítila popoledni. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu nikdo nebyl. Aktuálně zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 lidí. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začala hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Okolí hořící budovy je uzavřeno. Firma Vasky čeká škodu až 180 milionů korun. Ve svém jediném skladu měla v budově 75 tisíc párů bot. Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Jeden z nejslavnějších herců světa stvárnil desítky výrazných rolí. K jubileu Hanksovi blahopřeje i reportér Vítek Zábranský.
2: Hned dvakrát Tom Hanks získal Oscara. Poprvé v roce 1993 za dramatickou roli homosexuálního právníka ve filmu Philadelphia.
3: Tom Hanks in Philadelphia.
2: Pro Zlatou sošku si došel i o rok později. Druhého Oscara dostal za svou životní roli prostáčka, který má štěstí, sportovní talent a smysl pro čest. Ano, řeč je o oblíbeném snímku Forrest Gump.
4: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
2: Rodák z Kalifornie si role vybírá a většinou má čich na úspěšné filmy. Zachraňte vojína Ryana, Šifra mistra Leonarda, Most špionů, Láska přes internet nebo Trosečník. A například rolí v Apollo 13 se zase Hanksovi alespoň nakrátko splnil dětský sen stát se astronautem.
5: Houston, máme problém.
2: Populární herec se věnuje také režii, produkci, psaní knih, sbírání psacích strojů a hlavně své rodině. Je čtyřnásobným otcem. Dnes Tom Hanks slaví 70. narozeniny.
1: Tenistka Kateřina Siňaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Guo Mladenovičová. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny. A přidám i počasí, zítra čekáme jasno až polojasno, během dne na severu oblačno. Teploty pošplhají nahoru, naměříme 25 až 29 stupňů, na horách do 22. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
6: Přeji hezké čtvrteční odpoledne. Jak jsem se dočetl, dnes mají svůj svátek veterinární lékaři. Tedy nevím jak vy, ale já je mám za velmi statečné. Především pak dámy, které se tomuto povolání věnují. Ještě bych tak pochopil ošetření takových křečků, kočiček, ptáčků, ale když by mi do ordinace napochodoval takový pitbull nebo kůň, myslím, že bych pevně stiskl občanský průkaz i lékařský diplom a skočil sestřičce do náručí. Tak ať se vám daří, ať vaši pacienti poslouchají na slovo a pokud už máte po práci, tak se pojďte s námi ostatními bavit. Třeba i vám poradí Lubomír Lipský, jak vyhrát v loterii, ale teď už je tu Iveta Bartošová a její Málo mě znám.

0: Tady je Český impuls a ledit nás můžete, přátelé, i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Už jsem to před maličkou chvílí prozradil, že tu s námi bude Lubomír Lipský, který má prý velmi propracovanou metodu, jak vyhrát v loterii tu nejvyšší cenu. A protože je to člověk, který je vstřícný, tak se nebojí podělit i s ostatními, třeba s Miloslavem Homolou. No a teď už jde jen o to vyhrát.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Poklonka, poklonka,
1: no,
2: usívá.
1: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
2: Ale tě, a k čemu?
1: No k čemu? Ještě se ptejte.
2: No tyka, se taky ptám.
1: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
2: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
1: No, nestojí za řeč, no, jste dobrý. Vždy jste vyhrál, kolik?
2: No.
1: 30?
2: Nepak, 40, pane.
1: 40,
2: no, jo, 40,
1: prosím,
2: 40.
1: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
2: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
1: jo, jo.
2: Ano, a budu poslouchat, no, no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no,
1: ne?
2: No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem sadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo.
1: No, děkuji,
2: místo.
1: Děkuji. No, no,
2: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili čtyřka, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Košíková. Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo, helejte, zdá se vám o ženě a o tchýni, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: No. Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění.
1: No.
2: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No, to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: 900 korun, tedy s úsporou 50 tisíc. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Skupina Kex je ta skupina, která zahájí další půlhodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, a tu poté vystřídá Eva Pilarová a její Hrom a Bidotě Lásko má. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k věčně zeleným písničkám.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: ze svých povídek se Miloslav Šimek věnoval záludnostem našeho školství a asi věděl, o čem hovoří, protože sám byl tak říkajíc vyučen pedagogem a několik let předtím, než nastoupil do divadla Semafor, učil. Tentokrát nám tedy prozradí, zda pěstitelské práce nejsou náhodou zástěrkou k tomu, aby se se žáků sedřela kůže.
1: My městské děti málo se dostáváme do styku s přírodou, její tajemství nám zůstávají utajena a jen těžko chápeme pochody, kterými zrnko z klasu dostává věkovitou podobu voného chleba, z něhož my žáci potají ukusujeme při vyučování pod lavicí. Z tohoto důvodu byl zatříděn do učebních osnov předmět nový a nanejvýš potřebný práce na školním pozemku. Naší škole připadla například bývalá farská zahrada, několik málo kroků od hlavní budovy. A týden na to se již rozběhlo na školním pozemku pravidelné vyučování a zároveň správcem polností byl jmenován učitel Kvasinka zvaný Šumák. Parádním kouskem tohoto pedagoga byly poskoky na místě doprovázené voláním. Až jednou vyšumím, tak vyšumím. Na škole vyučoval Šumák češtině, i když pravda zadrhával a slovo často zůstávalo nedopovězeno, což vadilo zvláště při diktátech. Pozemky mu přidělil ředitel Kobrs. Zřejmě doufá, že se Kvasinkova vada řeči na zdravém vzduchu zlepší. Mezi kolegy ze sboru vzbudilo ředitelovo rozhodnutí značnou nelibost a závist. Všem bylo totiž jasné, že zahradu je možno lehce přeměnit v záhumenek a dřinu žáků i dary matky přírody použít k osobnímu obohacení. Nemýlili se. Šumák uchopil příležitost zapače si beze zbytku. Hned první hodinu nás nechal nastoupit a řekl: úkolem předmětu je naučit vás, že země nic nedá zadarmo. Proto se všichni budete lopotit ne podle svých schopností, ale podle mé potřeby. Kdo je slabý, má zde možno zesílit. Omluvenky z tělocviku tudíž u mě neplatí. Pak vyskočil a dodal ještě nad zemí: když někoho přistihnu při zahálce, tak vyšumím. Nikdo se nezasmál. Všem nám bylo jasné, že je zle, neboť i veřejnou bezpečností stíhaný žák Čoudek, který školou pohrdal, zalomil rukamařka: pánové, je konec. Četl jsem v polepšovně Temno. Čoudkovo proroctví se vyplnilo. Šumák neváhal a upravil osnovy podle svého. První rok vás naučím, prohlásil, jak vypadalo zemědělství za feudalismu. Proto v hodinách, ač mě to mrzí, budu více drábem než učitelem. Hladíku, zde máš 10 korun a skoč mi ke kováři pro bič za 15. A 5 koruna, zamumlal vyzvan, tu si nech o cesty. Spitomělý hladík políbil Šumákovi ruku a odběhl směrem ke kovárně. Restaurace 18. století byla dokonale připravena. Nebýt živého plotu, naskytl by se náhodnému chodci při pohledu do bývalé farské zahrady tento obraz. Malé postavičky feudálního lidu stály zhrbeny nad brázdami a vykonávali uloženou robotu. Jedva se někdo pokusil narovnat hřbet, zasvištěl drábu v bič. Několik uplakaných děvčat mlelo mezi kameny zrní. U zdi fary se krčil na pranýři Čoudek v kládě, neboť se na začátku hodiny pokusil zesměšnit situaci tím, že recitoval selský očenář. Náhle k podaným dolehl z nedaleké školy hlas zvonku. Postavičky ožily. Bude čeština, milosti, volali směrem k drábovi. Kvasinka, který nehodlal nabrat civilní podobu, jim však i hned vzal naději. Čeština proběhne zde. Máme dnes probírat lidová nářečí, kterým nejlépe porozumíte při selské práci. V tu chvíli byl Čoudek rád, že je v kládě. O přestávce jsme, nutno přiznat, pracovat nemuseli. Za to jsme si ale museli od Šumáka koupit námi vypěstované řetkvičky a kedlubny. Ten, kdo chtěl, aby dráb při češtině přihmouřil oko, položil peníze a svazek zeleniny nevzal. Zdálo se, že feudálním řádem na farské zahradě nemůže nic otřást. Marně Čoudek punktoval selské rebelie. Marně se někteří žáci snažili utéci na jiné panství. Až jednoho dne se Šumákovo království nečekaně zhroutilo. Postaral se o to nejmladší člen sboru, chemik Siláček, který celou věc udal panu řediteli, když hodinu předtím poslouchal nářky deputace podaných vedené Čoutkem. Kvasinka byl potrestán přísnou důtkou a pozemky mu byly odňaty. Na jeho místo nastoupil oblíbený Siláček a Kvasinka vzal zase výuku chemie. Nesmírná úleva rozhostila se v našich duších. Nic nám nevadilo, že hodiny chemie se staly peklem, neboť nás Šumák nutil vyrábět zlato a elixír života. Hlavně, že s robotou na zahradě bude konec. Radostně šli jsme ten den na pozemky. Pohledný Siláček tam již stál. Seskupili jsme se kolem milovaného učitele, zachránce našeho, a čekali jeho slova. Siláček se na nás laskavě zadíval a řekl: Čoutku, běž do klády, aby tě přešla chuť na stížnosti. A vy ostatní se svlečte do půly těla. Naučím vás, jak vypadalo zemědělství v řádu otrokářství.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. S požárem ve Zlíně už pomáhají i vrtulníky. Budovu v továrním areálu nyní hasí dva. Na požářiště schazují vodu z bambivaků. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání a nevycházet. Podstatná část budovy se odpoledne zřítila. Ve skladu firmy Vasky schořelo 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňky v celkové prodejní hodnotě přes 150 milionů korun. Za pokus o vraždu pražského bezdomovce padly tresty. Trojici nezletilých mladíků dnes odvolací soud pravomocně potvrdil 7, 6 a 5 let vězení. Chlapcům bylo v době loňského útoku 16 a 17 let. Na útoku se předem domluvili na sociální síti. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladého muže a způsobila mu těžkou újmu na zdraví. V Česku se bude rozšiřovat sucho, přichází totiž období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, déšť není na pořadu dne. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požáru v Jihomoravském kraji. V příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Ve slovenských Tatrách sněží, jasně to ukazují záběry z webkamery na Lomnickém sedle. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i Česko, totiž proudí do střední Evropy studený vzduch. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Běžně v létě sněží kolem 10, někdy i více dní. I když s rostoucí teplotou v posledních letech, ubývá i průměrný počet dní se sněhem. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární hvězda v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy. Její život mapuje reportér Vítek Zábranský.
2: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první pooperační single It's a Hard Day je toho důkaz.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střevna čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: A dodám i počasí na zítřek. Bude jasno až polojasno, během dne na severu oblačno. Teploty vyšplhají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Částečné zatmění, ale ne slunce, ale srdce, nás čeká v první písničce druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se. Její autorkou je Lenka Filipová.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejlepší kvalitě. Naším dalším hostem bude Miroslav Donutil, který střední vzdělávací institut a také vysokou školu studoval v době, kdy byly povinné i zkoušky z marxismu-leninismu. A pan Mirek nám prozradí, jak toto učení pochopil.
1: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku, a ten nás potkal před školou a říkal: kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem, a říkal: kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No, říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne, než nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co, a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom: a říkám, ne, pane profesore, vy se ještě že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál, a pak on se konečně prosadil a řekl: no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal. Říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl, celý ten citát, a on se zarazil a říkal: tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal: promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, podal obsah. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu-leninismu. Odešel jsem se vstyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku, a Sváťa Skopal dostal trojku, a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: meteor lásky se za maličkou chvíli promění Věra Špinarová a ty mě smíš i lhát, tak to je takový krásný romantický povzdech Jitky Zelenkové na českém Impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jan Hřebejk je skvělý režisér, který má za sebou mnoho znamenitých filmů. Nevím, zda mezi ně patří i Svatá čtveřice, kterou natočil v roce 2002 a tak se rád večer podívám. Tady si dva manželské páry, které se již řadu let znají, zpestří svůj dosavadní sexuální život. Jak to ve filmu dopadne, uvidíte ve 20 hodin na Prima Max. K opáčkům seriálu let nedávno minulých patří i Most ve 2015 na ČT1. Tentokrát o tom, jak se Luďovi nevyplatilo lhát, a hned poté to bude seriál, který vás zavede do televizního zákulisí v letech normalizace s názvem Volha. Druhá epizoda v 21 hodin má název Huliza. Na Nově zase opakují případy mimořádné Marty. Jak už jsme si řekli, Marta je dáma velmi výmluvná a pohotová, její úsudek je opravdu mimořádný a dnes policie pátrá po vrahovi muže, jehož tělo bylo nalezeno ve vaně. Marta pomůže policii výměnou za vyřešení starého případu, ve kterém figuruje její zmizelý muž Roman. Křížový steh, to je název dnešního pokračování ve 2020 na Nově. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Myslím si, že pro režiséra není vůbec jednoduché, když se snaží sladit profesionální herce s těmi amatérskými. Jak se to podařilo Zdeňkovi Troškovi, to nakonec vídáme téměř každý rok v jeho trilogii Slunce, seno. A on nám prozradí, jak skloubil profíky spolu s hoštickými dámami.
1: Myslím si, že přijedou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která ví je. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Jenom říká, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film, žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babičko, říkal, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, Ježíš Maria, jakž to? On říká, ale holka, mi takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říká, boje můj svatý, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát svěří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrou do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde sedí ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Nikdy tam je jedna, nikdy jindy tam je ta druhá, pak se dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat, pan vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepa, ale já tam nebudu. Divný film, tohle to je blbý, tohle to já. S kým já se budu povídat? Jepa, říkejte to mně, teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele, holka. Já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jepa, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlí nikdy. Můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta svita těch herců. Jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu. Kabelku z Tuzexu se klanila, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hrotelka, počkej ty kanet, až tě chytím. Ježiš Maria, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani neohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo, ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
2: Tesco supervýhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký poslechu zpráv přeje Honza Varga. Splnění snů se zase o kousek přiblížilo. Karolína Muchová si v sobotu odpoledne zahraje wimbledonské finále. Rozhodla o tom výhra 6-2, 1-6, 7-6 nad Američankou Coco Gauffovou. Jestli souboj o prestižní titul stravnatého grandslamu bude výhradně český, to určí druhé semifinále mezi Lindou Noskovou a Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34, ta se už na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot, značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů rozhodně neskončí dnes, rotuje na 300 hasičů drony a dva vrtulníky z bambivaky. Nikdo naštěstí nebyl zraněný, hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí, laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Hlavním dosavadním krokem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je podle něj posílení kompetencí praktiků. Ti mohou nově předepisovat přes 1200 léků, kvůli kterým pacienti dřív museli ke specialistům. Vojtěch po schůzce s premiérem Andrejem Babišem řekl, že se tak zkrátí čekací doby v ambulancích. Za první půl rok fungování vlády podle něj rezort splnil necelou pětinu programu, nastartoval velké nemocniční investice v Praze, Plzni a v Hradci Králové a zajistil pro systém dalších 24 miliard korun díky zvýšení státních plateb za pojištěnce. Minister plánuje také sloučení krajských hygien pod jednu instituci a posílení pravomocí sester, naopak zavedení nulové daně na léky na předpis za svou prioritu nepovažuje. Na Plzeňsku začali žně, jako první se sklízí ozimý ječmen. Na polích proti Loňsku výrazně ubylo vysetého ovsa.
2: Žně začaly na Plzeňsku ve zhruba stejném termínu jako loni. Dosavadní výnosy ozimého ječmene jsou vyšší než v minulém roce na samém začátku sklizně. Vysetý je také na více polích. Celkové plochy obilovince v kraji mírně zmenšily. Výrazně ale ubylo ovsa, který zemědělci letos vyseli na 8300 hektarech, což je asi o třetinu méně než loni. Největší plochu představuje ozimá pšenice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Čekáme jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě, ale bude i oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě jen 21 až 24. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hladí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hraje Český impuls.
2: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvrácené matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Coco Gauffovou 2-1 na sety. V historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě hraje s ukrajinskou tenistkou Martou Kostěukovou. Česká tenistka už vyhrála první set 6-4. Hořící budova číslo 34 v centru Zlína má vážně narušenou statiku a mluvčí hasičů Pavel Řezníček potvrdil, že zatím není jasné, jestli se zřítí sama, nebo ji bude muset nechat strhnout majitel. Požár, který v baťovském areálu vypukl ráno, stále není pod kontrolou a hasiči v něm budou pokračovat celou noc až do úplné likvidace. Z 11-patrového objektu, ze kterého se už odpoledne dvě části sesunuly k zemi, momentálně stojí méně než polovina. Při neštěstí naštěstí nebyl nikdo zraněný, požár vznikl v budově společnosti Cream. Jde o patro, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky a využívá ho jako sklad obuvi. Hasiči v souvislosti s požárem vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuovali všechny okolní budovy. Požár a následné zřícení budovy viděl na vlastní oči i Jan Čada mladší, podle kterého jsou lidé ve Zlíně ve velkém šoku.
2: Je to asi poprvé za mého života, kdy něco takového destruujícího se událo. Myslím si, že já teda osobně jsem se s tím ještě nevyrovnal a myslím si, že to tak budou mít i další Zlíňané, že to je opravdu jako rána do srdce toho města.
1: Dovolenkáři mířící z Ostravy do egyptského Marsa Alam prožili dopoledne horké chvilky. Jejich letadlo totiž muselo kvůli technické závadě kroužit nad Ostravskem a Slovenskem. Stroj společnosti Electra Airways se nakonec kolem poledne bezpečně vrátil na runway a technici ho odtáhli do hangáru. Podle mluvčí letiště bylo kroužení nutné, aby letadlo před přistáním spálilo palivo. Klienti cestovní kanceláře Čedok tak zůstali viset na letišti, odkud odletěli s několika hodinovým zpožděním. Dlouhé čekání kvůli porouchanému letadlu zažívají i čeští turisté, kteří se mají vracet z Egypta zpět do Ostravy. Původně měli z Marsa Alam odletět dopoledne, ale kvůli technickým problémům stroje v Česku se jejich odlet posunul až na 9. hodinu večer místního času. Německo hlásí alarmující bilanci vln veder, která si tam od poloviny června vyžádala podle odhadů vědců už přibližně 5100 lidských životů. Tato poloroční statistika už drasticky převyšuje celoroční průměry z let 2023 až 2025, kdy na následky horka umíralo kolem 2900 lidí za rok. Nejhorší situace nastala v týdnu od 22. do 28. června, kdy v důsledku extrémních teplot zemřelo přes 4300 osob. Nejohroženější skupinou zůstávají seniori nad 85 let, kteří tvoří více než polovinu všech obětí. Zítra čekáme jasno až polojasno během dne, zejména na severu a severovýchodě území může být i oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě jen 21 až 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Zboží za 500 000 000 korun ohrožují plameny. Českou značku se sportovními oděvy Alpine Pro také zasáhl obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. V uhelnatělém torzu budovy číslo 34 kompletně lehl popelem jejich jediný centrální sklad. Firma kvůli tomu okamžitě stopla e-shop a teď narychlo shání střechu nad hlavou pro kamiony nového zboží, které má dorazit v létě. Kamenné prodejny sice dál jedou, ale brzy jim začnou docházet zásoby na klíčovou zimní sezónu. Majitel Václav Hrbe jak se obává obřích finančních ztrát, které přímo ohrožují chod celé společnosti a více než 400 zaměstnanců. Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka, nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem. Přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě, upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
2: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první pooperační singl It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne zejména na severu může být i oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v severní části země spíš 21 až 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: mě vymrlu.
1: Pam, pam.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a něžnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zobrazou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, pěkný poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Dnešní obří požár ve Zlíně se zařadí mezi nejničivější průmyslové katastrofy v Česku za poslední roky. Škody na vyhořelém zboží firem Alpine Pro a Vasky společně se zničenou budovou totiž bleskově vystoupají do stovek milionů korun. Český průmysl přitom podobné rány schytává pravidelně. Černým rekordmanem pětiletky zůstává požár továrny na autodíly v Žebráku z roku 2023 se škodou 1,8 miliardy korun. Hned za ním je Mladá Boleslav z roku 2022, kdy plameny napáchaly škody za miliardu a 200 milionů. Jen za letošní rok jde navíc už o čtvrtý masivní požár s obří škodou po březnovém teroristickém útoku na zbrojařskou halu v Pardubicích a jarních požárech průmyslových areálů v Horkách a v Havlíčkově Brodě. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun. Je to o 700 milionů více než v loňském roce. Němečtí vědci odpoledne omylem vyděsili Česko zprávou o masivním zemětřesení o síle 5,5 stupně na Rokycansku. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o pouhou chybu automatického systému. Takto silný otřes by byl nejsilnější v naší novodobé historii. Experti z německého střediska ale data po ručním ověření drasticky opravili na marginální magnitudu 1,8. Podle šéfa Českého geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka šlo o naprosto zanedbatelný mikrootřes, který sice zachytili citlivé přístroje na Šumavě, ale lidé v Česku ho prakticky neměli šanci postřehnout. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
3: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
1: Čekáme zítra jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali.

smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost z

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Historický postup Karolíny Muchové a Lindy Noskové do finále Wimbledonu vyvolal obří vlnu nadšení. A to i mezi českými politiky, kteří sociální sítě zaplavili gratulacemi. Prezident Petr Pavel například vzkázal, že je na obě hráčky hrdý a děkuje jim za skvělou reprezentaci. Zatímco premiér Andrej Babiš mluví o fenomenálním úspěchu, díky kterému má Česko wimbledonskou vítězku už předem jistou. K obrovské radosti a hrdosti se přidal i šéf senátu Miloš Vystrčil nebo ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého v sobotu vyhraje Česko bez ohledu na výsledek. Šéf starostů Vít Rakušan pak s nadsázkou dodal, že ryze české finále ušetří divákům u televize spoustu nervů a on sám bude fandit prostě dobrému tenisu. Policie na Hradecku naléhavě pátrá po neznámém muži, který se odpoledne pokusil přepadnout pobočku pošty Partner v Kratohnohách. Maskovaný pachatel vtrhl do budovy obecního úřadu krátce před 15:30 a na tamní pracovnici tvrdě požadoval peníze. Nakonec ale odešel s prázdnou a z místa utekl. Podle mluvčí policie se celý incident obešel bez zranění. Na místě aktuálně operuje několik hlídek, které kromě stop zajišťují a vyhodnocují také kamerové záznamy z okolí. K impulzovým přijde na snídani Michal Hrůza. Zpěvák v našem vysílání rozdá vstupenky na Benátskou s impulzem, která startuje 23. července. Hrůza na letošním ročníku vystoupí i se svou kapelou Hrůzy. Do libereckého areálu Vesec zavítal už před 9 lety. Tehdy to Michal Hrůza parádně rozjel i s fanoušky pod pódiem.
2: Lidi byli skvělí, zpívali, tančili, řekl bych, že líp než já, ale to asi normálka a bylo to strašně příjemný.
1: Michal Hrůza přijde k impulzovým po zítřejších zprávách v 8 hodin. Pár písniček dokonce zahraje živě v našem studiu. Lístky na Benátskou dostanou od Michala Hrůzy posluchači, kteří mu napíšou zprávu nebo přes naší žlutou apku nahrají hlasovku s dotazem. S filmovým festivalem ožily v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
3: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, využívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: 16-letý student, který na gymnáziu v bavorském Schongau pobodal dvě 13-leté dívky, skončil ve vyšetřovací vazbě. Čelí obvinění z pokusu o dvojnásobnou vraždu. Mladý Chorvat, který se psychiatricky léčil, byl policii dobře známý už z minulého roku kvůli výhruškám spolužákům a oslavování školních střeleb na sociálních sítích. Útočníka, který měl u sebe nůž a zřejmě na 3D tiskárně vyrobenou pistoli, spacifikovali učitelé, zatímco ostatní studenti pohotově zachránili zraněným spolužačkám život, když jim ze svých triček vyrobili tlakové obvazy. Podle bavorské ministryně školství dívky díky jejich hrdinskému zásahu nevykrváceli. Čekáme zítra jasno až polojasno, na severní části území spíše oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24 stupňů. A to byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Senzace k nám letí z Wimbledonu. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického českého finále jako neskutečnou horskou dráhu v mlze. V infarktovém semifinále proti Američance Gauffové odvrátila matchball a rozhodující super tiebreak urvala poměrem 12-10. To, že v sobotu vyzve Lindu Noskovou, se dozvěděla až od novinářů na tiskové konferenci. Pikantní je, že obě Češky spolu ještě dopoledne trénovali přímo na centrálním kurtu. Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi, jako je Česko, je ryze domácí bitva o wimbledonský titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Trh práce nabízí více volných míst. V červnu jejich počet meziměsíčně stoupl o zhruba 5,5 tisíc na necelých 100 tisíc. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Celková nezaměstnanost stagnovala na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
2: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech zaměstnavatelé vhodné pracovníky stále obtížně hledají.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji s více než 7%, naopak nejnižší byla v Praze a v Pardubickém kraji, a to shodně 0,2 pod 4%. Vládní speciál Spojených států se objevil na Ruzyni. Na pražském letišti Václava Havla nečekaně přistál americký vojenský Boeing C-32A. Ten pravděpodobně přepravoval část delegace ze summitu NATO v Turecku. Luxusně upravený letoun přiletěl ze Skopje, přenocoval v Praze a dnes popolední zamířil na Island. Podle amerikanisty Michaela Durčáka mohl stroj souviset s nečekanou výměnou prezidentského speciálu Donalda Trumpa z bezpečnostních důvodů. Na palubě mohl sedět viceprezident J.D. Vance nebo ministr zahraničí Marco Rubio. Praha je pro tyto přísně střežené lety, které využívají konferenční místnosti a satelitní šifrování, pro pouhých 45 pasažérů tradičním a spolehlivým logistickým bodem. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde do asfaltu silničáři přidali víc než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl. Taková silnice prý ale má delší životnost.
3: Tony cigaretových ohorkov při výstavbě ciest je možné využít vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Nedopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Český fotbal se zřejmě vyhne velkému soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda v rozhovoru naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 0,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude zítra až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci. Šílené nervy, odvrácený matchball a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
1: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: 25 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: jednu. Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali dva vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než půl miliardy. Oheň, který podle všeho vypukl v devátém patře, navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci stovek lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
1: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
2: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak. První pooperační single It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Víte ono, holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino jí vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dát. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně

Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě. Šílené nervy, odvrácený mečbol a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou